Barbarina ji však ztratila. Figaro a Marcelina Barbarinu uvidí a Figaro se ptá, co jí trápí. Barbarina řekla, že ztratila jehlici, kterou má vrátit Zuzaně. A přemůže ho žárlivost, zvláště když si vzpomene, že byla na dopise hraběti. Figaro si myslí, že se Zuzana s hrabětem setká za jeho zády a tak si stěžuje matce a přísahá, že se pomstí na hraběti, Zuzaně a všech nevěrných manželkách. Marcelina naléhá na opatrnost, ale Figaro ji neposlouchá. Spěchá pryč a Marcelina se rozhodne informovat Zuzanu o Figarových úmyslech. Figaro, motivovan žárlivostí, řekne Bartolovi a Bazíliovi, aby mu přišli na pomoc, až dá znamení. Bazílio komentuje Figarovu pošetilost a tvrdí, že byl kdysi stejně lehkovážný jako on. Přijíždějí Zuzana a hraběnka, každá oblečená v šatech té druhé. Marcelina je s nimi, protože informovala Zuzanu o Figarových podezřeních a plánech. Poté, co proberou plán, Marcelina a hraběnka odejdou a Zuzana škádlí Figara tím, že mu v jeho doslechu, on je skrytý, zpívá milostnou píseň. Figaro se schovává za keřem a v domění, že píseň je pro hraběte, stává se čím dál žárlivějším. Hraběnka přichází v Zuzaniných šatech. Objeví se cherubin a začne si ze Zuzany, ve skutečnosti z hraběnky, utahovat. Hrabě se ve tmě vrhá na cherubina, ale jeho rána zasáhne Figara a cherubin utíká. Hrabě se setká se Zuzanou, ve skutečnosti hraběnkou, a dá jí prsten s drahokamy. Společně odejdou z jeviště, kde se hraběnka odloučí a schová se ve tmě. Na jeviště mezitím vstoupí skutečná Zuzana v hraběnčiných šatech. Figaro si ji splete se skutečnou hraběnkou a začne jí vyprávět o hraběcích úmyslech. Ale najednou pozná svou nevěstu v přestrojení. A hned předstírá, že je do ní, jako do hraběnky, zamilovaný a vyzve ji k milování hned na místě. Zuzana, oklamaná, neprohlédne proměnu, ztratí nervy a mnohokrát ho spohlavkuje. Figaro nakonec prozradí, že poznal Zuzanin hlas, uzavřou mír, přičemž se dohodnou, že komedii společně zakončí. Páče, páče, mio dolce tesoro. Mír, mír, můj sladký poklade. Hrabě, kterému se nepodařilo najít přestrojenou Zuzanu, vstoupí a zaslechne Figarovo hlasité ohlášení o lásce k hraběnce, ve skutečnosti k Zuzaně. Rozuřený hrabě volá po svém lidu a zbraních. Bartolo, Bazílio a Antonio vstupují s pochodněmi, zatímco hrabě jednoho po druhém vytahuje cherubina, Barbarinu, Marcelinu a nepravou hraběnku zpoza pavilonu. A když se konečně objeví skutečná hraběnka a odhalí svou pravou identitu, hrabě uvidí prsten, který jí dal, uvědomí si, že údajná Zuzana, kterou se snažil svést, je ve skutečnosti jeho žena. Poklekne a prosí o odpuštění. Hraběnka odpoví, že mu odpouští a všichni prohlásí, že s tím budou spokojeni a vydají se oslavovat.

ci ascolta

0: Skončilo čtvrté dějství a tím také opera Buffa o čtyřech dějstvích Figarova svatba Wolfganga Amadea Mozarta. Premiéra opery se udála 1. května 1786 ve Dvorním divadle v Burgtheatru ve Vídni. A dnes je to dva dny, co uběhlo jubileum 240 let od premiéry. Figarovu svatbu v originále Le Nozze di Figaro komponoval Wolfgang Amadeus Mozart na libretto Lorenza da Ponte. Ten pro scénické potřeby vhodně upravil politicky výbušný text divadelní hry, kterou v roce 1778 napsal Pierre Augustin Caron de Montmarchais. Nese název Šílený den aneb Figarova svatba. V originále La Folle Journée ou le mariage de Figaro. Osoby a obsazení opery. Figaro, osobní komorník hraběte. Gerrit Evans, basbariton. Hrabě Alma Viva, Gabriel Baike, bariton. Hraběnka Rosina Alma Viva, Elisabeth Söderström, soprán. Zuzana, služebná hraběnky, Rary Grist, soprán. Cherubín, hraběcí páže, Teresa Berganza, mezzosoprán. Marcelina, hospodyně doktora Bartola, Annelies Burmeister, alt. Bartolo, lékař ze Sevilly a také právník, Michael Langen, bas. Basilio, učitel hudby, Werner Holweg, tenor. Don Curcio, soudce, Willy Bromkay, tenor. Antonio, hraběcí zahradník, Astrid Zuzany, Clifford Grant, bas. Barbarina, dcera Antonia a sestřenice Zuzany, Margaret Price, soprán. Dvě dívky, Teresa Cahill, soprán, a Kirite Kanava, soprán. Dále zpíval sbor Johna Oldise, sbormistr John Oldis, hrála Nová filharmonie a čimbalista Henry Smith, řídil Otto Klemperer. Nahrávka vznikla v lednu roku 1970 ve studiu 1 na Abbey Road v Londýně. Vydala ji společnost EMI v roce 1971. Operu vás provázel Rafael Brom.
1: Český rozhlas D-dur.
0: A ve zbývajícím čase uslyšíte ještě tři hlasy invence Johanna Sebastiana Bacha BWV 787 až 801 komponované pro klavír. Dnes v úpravě pro housle, violu a violončelo. Hrají Janin Jansen, Maxim Rysanov a Torleif Tedén.

To byly tříhlasé invence Johanna Sebastiana Bacha, BWV 787 až 801, komponované pro klavír. Dnes zazněly v úpravě pro housle, violu a violončelo. Hráli Janin Jansen, Maxim Rysanov a Torleif Tedén.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

Milí posluchači, v minulých dakápech věnovaných sonátové formě už zaznělo několik ukázek symfonií a sonát, ale ještě žádný koncert. I v prvních větách koncertů se totiž vyskytuje sonátová forma, i když trochu modifikovaná. Nejčastěji tyto věty vypadají tak, že orchestr nejprve přednese klasickou sonátovou expozici, to znamená uvede do hry tři témata, hlavní, vedlejší a závěrečné. Stejně jako v sonátách a symfoniích pak přichází opakování expozice, ale tentokrát se už přidává solový nástroj, který obohacuje hudební materiál o různé virtuózní prvky. Ty přidané ozdůbky a kudrlinky mohou podobu témat k nepoznání změnit a také se jimi expozice často protáhne na několika násobek své původní délky. Je proto lepší místo hlavní, vedlejší a závěrečné téma říkat oblast hlavního, oblast vedlejšího tématu a tak dále. O tom, jakých rozměrů může takové rozšíření dosáhnout, se přesvědčíme v první větě Beethovenova prvního klavírního koncertu. Jeho expozice by docela dobře mohla být součástí symfonie. Začíná přirozeně hlavním tématem.

Další odchylky od běžné formy si vynucuje kadence. Parádní virtuózní vsuvka solujícího nástroje, která bývá zařazena buď na samý konec provedení a připravuje tudíž příchod reprízy, nebo v koncertu nahrazuje druhé provedení. Tak je tomu i v Beethovenově prvním klavírním koncertu. Z jehož první věty si poslechneme ještě závěr.

Řekli jsme si, že sonátová forma mívá tři části. Expozici, provedení a reprízu. A velice často se připojuje ještě čtvrtá část, takzvané druhé provedení. Je třeba poznamenat, že na tuto hudební bitvu bývají někdy posluchači připravováni pomalou introdukcí, předehrou. Ale protože introdukcím se budeme věnovat v jednom z příštích dakáp, pouze si tento jev doložíme Pražskou symfonií Wolfganga Amadea Mozarta.

Největšího rozmachu dosáhla sonátová forma v klasicismu. Ani romantici na ní však nezanevřeli, tak jako na jiné formové typy, protože se jim hodila její schopnost udržet v napětí velké hudební celky. Proto ji v relativně čisté podobě najdeme dokonce i v některých Mahlerových symfoniích, a to i navzdory jejich legendární bezbřehosti. Poslechněme si v celku pravidelnou expozici úvodní věty Mahlerovy první symfonie.

Ve 20. století se hudba, jak známo, vydala několika směry. Pro skladatele inspirované folklórem byla sonátová forma příliš složitá. Dodekafonistům připadala naopak moc průhledná. Ale kontinuita nebyla přetržena. Dokonce se sonátová forma dočkala nového rozkvětu ve skladbách neoklasických. V první větě prosté symfonie Benjamina Britna uslyšíme sonátovku jak ze škatulky.

Vážení posluchači, dnešním povídáním o sonátové formě můžeme uzavřít sérii dakáp o formových typech. Máme za sebou malou písňovou formu, chorální předehru, čakonu, fugu, rondo, variace a sonátovou formu. To znamená tři polyfonní a tři homofonní formy. Cože? Říkáte, že jsme si ještě nevysvětlili, co je to ta homofonie a polyfonie? Že bych na tyto pojmy zapomněl? Už je to asi tak. Tak to musíme v příštím dakápu napravit. Dnes si ale ještě poslechneme jednu sonátovou formu od Alberta Roussela. Naschledanou.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
2: Georg Friedrich Händel, vodní hudba F-dur, svita číslo 1, třetí část zní Akademie staré hudby je řízena Christopherem Hogwoodem.

Václav Jan Tomášek byl ceněným pedagogem a populární, váženou osobností hudební Prahy první půle 19. století. Jeho byt byl vyhledávaným salonem, v němž se rokovalo, filozofovalo, debatovalo a hrálo. Hlavně Tomáškovy skladby, pochopitelně. Do dneška se v komorních koncertech tu a tam objeví Tomáškovy písně a klavírní eklogy, což je mimochodem literární termín pro báseň s pastýřským námětem, již právě Tomášek převedl i do hudby. Jak zní taková ekloga, nám ukáže Milan Langer v Tomáškově ekloze Desdur.

Jazz a minimalismus jsou zřejmě nejvýznamnějšími inspiračními zdroji současného amerického skladatele Michaela Torka, narozeného v roce 1961. Mezi jeho nejznámější skladby patří Color Music, barevná hudba. Jde o sérii několika orchestrálních kompozic z druhé půle 80. let 20. století, v nichž Tork exponuje pokaždé jinou barvu. Jak? Tak takto například pink, růžovou. Baltimore Symphony Orchestra vede David Zinman.

které stojí za to poznat. Mozartova první opera psaná po roztržce se salzburským arcibiskupem ve Vídni z pověření císaře Josefa II., totiž Singspiel Únos ze Serailu, zaznamenala při premiéře v Burgtheatru v létě 1782 veliký úspěch. Jistě i díky skvostnému obsazení. V hlavních rolích zpívaly nejzářivější hvězdy tehdejší Vídně. Konstancí například byla zbožňovaná Katerina Cavalieri. Nám její árii ze druhého dějství, kdy se odmítá podvolit Pašovi Selimovi a raději chce být mučena a zemřít, než se vzdát milovaného Belmonta, zaspívá americká sopranistka Sylvia McNair za doprovodu Akademie svatého Martina a zařízení Syra Nevilla Marinera.

Idea fix je ústřední myšlenka vícevěté skladby, která prochází všemi jejími větami. Tento pojem vymyslel neoromantik Hector Berlioz a použil ve své programní Fantastické symfonii, kde idea fix symbolizuje dívku, která se objevuje v průběhu díla v různých rolích. Hector Berlioz, Harold v horách, první část ze symfonie Harold v Itálii, opus 16, hraje Pinkas Zuckerman, Montrealský symfonický orchestr řídí Charles Dutoit.

Domenico Scarlatti, sonáta číslo 209 v legitimní úpravě pro dvě kytary. Hraje Matěj Fremel a Patrik Vacík.

Velkým americkým melodikem, skladatelem lehkých a posluchačsky vděčných orchestrálních kousků byl Leroy Anderson, narozený v roce 1908. Jehož oblíbené kusy hrál hojně třeba legendární Boston Pops Orchestra pod vedením Artura Fiedlera. Promenáda, Plink, Plank, Plank, Jízda na saních, to vše jsou hity, které nejen v Americe doslova zlidověly. Anderson rád užíval i různé originální nápady, třeba v instrumentaci, což snad nejlépe ukazuje jeho The Typewriter, psací stroj. Ano, jeden z hráčů na bicí v něm totiž skutečně hraje na psací stroj a také má deskový zvoneček pro onen zvuk, když už je rameno stroje u konce a musí se vrátit. Skladbička z roku 1950 byla označena za jednu z nejduchaplnějších a nejchytřejších v historii. Tak si ji poslechněme. Na psací stroj hraje Alasdair Meloy, BBC Concert Orchestra řídí Leonard Slatkin.

0: D-dur, vaše tónina.
1: Svůj 13. klavírní koncert C-dur napsal Wolfgang Amadeus Mozart ve Vídni pro jeden ze svých subskripčních koncertů, jimž chtěl předvést vídeňskému publiku své mistrovství. Uslyšíme krásnou volnou větu, a to v nahrávce jedné z nejuznávanějších světově proslulých klavíristek, specialistky na Mozartovo dílo, portugalské klavíristky Marie João Pires, která dokonce v roce 1990 získala prestižní Grand Prix du Disque za nahrávku kompletních Mozartových sonát. Tady je v jejím podání druhá věta 13. klavírního koncertu za doprovodu komorního orchestru Gulbenkianovy nadace.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Jakub Handel Galus byl skladatelem slovinského původu, který v čase vlády habsburského císaře Maximiliána II. Vstoupil do jeho služeb a později, když už z Prahy vládl Rudolf II., se i Galus dostal do Prahy a působil zde jako varhaník v kostele svatého Jana na Zábradlí. A hojně komponoval. Podepsán je mimo jiné pod asi 400 latinských motet, která byla vydána v několika dílné sbírce Opus Musicum. A také psal světské madrigaly, z nichž jeden je teď před námi. A snad potěší každého posluchače stanice D-dur, neboť říká Musica Noster Amor, hudba naší láskou. Madrigal Jakoba Handla Galuse zpívá Societas Incognitorum.

Johann Sebastian Bach, třetí věta z koncertu pro klavír a orchestr číslo 3 D-dur. Hraje Glenn Gould, Columbia Symphony Orchestra řídí Vladimír Golšman.

A teď tu na našem pomyslném pódiu přivítáme vynikající německou houslistku, v tomto případě možná opravdu spíš houslovou virtuózku, již se ne náhodou přezdívá královna houslí. Herbert von Karajan ji objevil, když jí bylo 13 let a vsadil na správnou kartu. Anne-Sophie Mutter přichází s New Yorkskou filharmonií a dirigentem Kurtem Mazurem, aby zahrála Beethovenovu přeslavnou romanci pro housle a orchestr číslo 2 F-dur.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: Jedním z nejhranějších děl velkého českého skladatele 20. století a také klavíristy a barhaníka a pedagoga Petra Ebena, který zemřel v roce 2007, je dodneška jeho varhaní Nedělní hudba. Eben v ní staví na počátcích notované evropské hudby, totiž na motivech gregoriánského chorálu, toho jednoduchého, jednohlasého, ale o to působivějšího raného.

slavného křesťanského latinského zpěvu. Je symptomatické, že Petr Eben napsal svou nedělní hudbu v tísnivých 50. letech, která duchovní tvorbě a duchovnu obecně vůbec nepřála, konkrétně v letech 1957 až 9. Opus obsahuje 4 části, my vybíráme 3., pulzující Moto Ostinato. Hraje Irena Chřipková.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. A nyní otevřeme soubor skladeb, které vydal v Mnichově jistý Adam Berg, a to v roce 1577, přičemž ona tištěná sbírka obsahovala bezmála 30 sakrálních motet na latinské církevní texty, všechny zhudebněné velmi žádaným a slovutným tehdejším skladatelem jménem Orlando de Lasso. Ač to byl původně Vlám, usadil se v Bavorsku, sklízel obdiv mocných vladařů i svých skladatelských současníků. A my si teď poslechneme proč. Moteto Beatus Homo, blahoslavený ten, kdo hledá moudrost. Orlando de Lasso a Collegium Vocale Chant.

Berlínští filharmonikové teď s Claudiem Abbádem zahrají druhou větu první symfonie D-dur Gustava Mahlera. To, jakým způsobem mladý, ještě ne 30-letý Mahler v 80. letech 19. století propojil imaginaci a narrativ symfonické básně s architektonickou soudržností starších forem, je podle některých muzikologů ambiciózní projekt, který změnil žánr symfonie navždycky. Každá věta symfonie zvané Titán je zajímavá a originální něčím jiným. My sáhneme po druhé s tou výraznou kvartou v úvodním výrazném motivu s půvabným Ländlerem, německým tancem, jakýmsi předchůdcem vídeňského valčíku. Tady je druhá věta první Mahlerovy symfonie v podání berlínských filharmoniků.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
0: Francova Couperin, Dullian de Moncker, árie pro kontratenor a teorbu. Zpívá René Jacobs, hraje Konrad Jugendl.

Někdy v 80. letech 18. století se Mozart seznámil s klarinetovým virtuózem a známým nástrojařem Antonem Stadlerem a velmi rychle se spřátelili. Ostatně důkazem Mozartovy přízně k interpretovi je i několik skladeb. Kegelštatské trio, klarinetový kvintet A-dur a především klarinetový koncert A-dur, řazený k nejlepším dílům klarinetového repertoáru, v němž Mozart využil všechny možnosti tehdy nově vynalezeného nástroje. Je to jedno z Mozartových posledních děl a vídeňská premiéra koncertu za Mozartova řízení byla jeho posledním veřejným vystoupením. Do koncertu nahlédneme s britským klarinetistou Anthonym Payem a Akademii staré hudby již vede Christopher Hogwood.

Kóda je závěrečná část skladby, která má za úkol dílo uspokojivě uzavřít. Často začíná velkou gradací a vyústí do výrazného, mnohdy mnohokrát opakovaného závěrečného akordu na tónice. Existují ale i kódy, které uzavřou dílo sklidněním do ztracena. Ludwig van Beethoven, symfonie číslo 1 a její finální věta. Na autentické nástroje hraje orchestr revoluční a romantický, řídí John Eliot Gardiner.

Téměř všechny komické opery Joaquina Rossiniho charakterizují skvělá pěvecká čísla, humor, komické árie, dueta nebo terčeta, melodické bohatství, efektní nápady i v instrumentaci a také brilantní předehry. K Lazebníku sevilskému, ke Strace zlodějce nebo ta, která otevírá Italka v Alžíru a kterou teď hraje National Philharmonic Orchestra zařízení Ricarda Šajího.

Jan Dismas Zelenka byl mistr polyfonie srovnatelný s Bachem. V některých fugách ale experimentuje odvážněji než Johann Sebastian. Část Cum Sancto Spiritu, Zemše Dei Filii, je v podstatě fugou na jednom tónu, přesto je nebesky ušlechtilá. Soubor Tafelmusik řídí Frieder Bernius.

Robert Schumann a upravovatel Miša Majský, číslo 1 z cyklu Märchenbilder opus 113 v úpravě pro violončelo a klavír. Hraje Miša Majský, hraje na klavír také Marta Argeričová.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. V době, kdy se příliš neřešila autorská práva jako dnes, bylo celkem běžné, že si skladatelé od sebe vzájemně vypůjčovali dobré hudební nápady. A mnohdy si právě tímto způsobem vzdávali hold. Vzít si kolegovo téma jako objekt variací byla velká pocta a ocenění kvality onoho tématu. Takových příkladů samozřejmě najdeme stovky a jeden z nich si teď pustíme. Introdukci a variace na téma Karla Dieterse von Dietersdorf napsal pro klarinet a orchestr Antonín Reicha. Solistu, vynikajícího německého klarinetistu a velkého specialistu na mistry 18. století Dietra Kleckera doprovází Pražský komorní orchestr.

Byl to první neitalský dvorní kapelník na císařském dvoře ve Vídni. Nejslavnější houslista své epochy. Zakladatel toho, čemu dnes říkáme jihoněmecká houslová škola. A narodil se kolem roku 1620 a zemřel v roce 1680 v Praze, kde podlehl moru. A je to Johann Heinrich Schmelzer, z jehož tvorby teď vybíráme sonátu cum tubis in pleno pro instrumentální soubor, jímž je v našem případě muzika Florea s Markem Štrinclem.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
2: V roce 1946, kdy německý skladatel Paul Hindemith žil a tvořil ve Spojených státech amerických, zkomponoval čtyřvětou Symfoniu Serenu, již mu premiéroval Dallaský symfonický orchestr s Antalem Dorátem. Druhá věta Symfonie Sereny, to je Hindemithova humorná parafráze Beethovenova vojenského pochodu číslo 1, složeného v roce 1809. Jeho motivy procházejí celou větou proplétané v hravém kontrapunktu. Poslechněme si. Geschwindmarsch by Beethoven od Paula Hindemitha hraje Gewandhaus Orchestr Lipsko, diriguje Herbert Blomstedt.

Wolfgang Amadeus Mozart, árie Fiordi Ligi z prvního dějství opery Così fan tutte, zpívá Lucia Pop, mnichovský rozhlasový orchestr řídí Leonard Slatkin.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat. Příští chvíle na D-dur budou Wagnerovské, a tudíž operní. V roce 1861 bylo Richardu Wagnerovi 48 let a po Rienzim, Bludném Holanďanovi, Tannhäuserovi, Zlaturína, Valkýře, Siegfriedovi či Tristanovi a Isoldě se rozhodl zkomponovat komickou operu. Námět? Soutěž již pořádá Cech mistrů pěvců, jakési organizace bdící nad tradicí a kontinuitou německé písně. A konečně i jeden Wagnerovský happy end. Rytíř Walter vyhraje soutěž pěvců a díky tomu získá ruku milované Evy. Slavnostní a takřka idylické je už otevření opery Mistři pěvci norimberští. Tady je předehra v nahrávce Philadelphia Orchestra a Christiana Thielemanna.

Pravděpodobně nejznámějším skladatelským jménem, doslova pojmem celé pozdní renesance, hlavně druhé půle 16. století, je jméno Giovanni Pierluigi da Palestrina. Mistr kontrapunktu, jehož umění bylo pokládáno za vzor ryzího kompozičního mistrovství, se převážně věnoval duchovní hudbě, napsal ale také desítky světských madrigalů. Většinu svého života spojil s Římem, kde působil u kapely Giulii v druhém sboru při Sixtínské kapli, anebo také v Lateránské bazilice. Nyní z pera Palestrini moteto pro smíšený sbor a kapela Laudate Dominum Omnes Gentes, oslavujte pána všechny národy. Palestrinovi tóny a hlasy zpěváků z Regensburského domu.

0: Etida je instruktivní skladba, na níž se má hráč procvičit v přednesu určitého prvku. Třeba skoky přes celou klaviaturu, skřížené ruce nebo rychlé běhy po hmatníku strunného nástroje. Z této školní formy se v romantismu vyvinula koncertní etída, coby virtuózní kus provozovaný před publikem.
1: Johann Baptist Cramer se narodil v Německu, ale většinu života prožil v Anglii, kde kromě úspěšné pianistické a skladatelské kariéry založil hudební vydavatelství a vyráběl klavíry. Ke Cramerovi patří ze všech nástrojů nejvíc právě klavír, pro nějž napsal mimo jiné množství etid. Ty jsou ovšem nejen cvičením klavírní techniky, jsou to rozkošné a hudebně zajímavé miniatury. Petr Jiříkovský teď zahraje etídu číslo 1 C-dur.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
2: Antonio Vivaldi, třetí věta z koncertu pro dva lesní rohy, smyčce a basso continuo, City of London Baroque Symphonia řídí Nicholas Kremer.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Celkem bohatý skladatelský odkaz máme zachován z díla vlámského skladatele první půle 16. století Adriana Willaerta. Na to, že nás od tohoto ceněného kapelníka svatého Marka v Benátkách dělí 450 let, mají soubory staré hudby z čeho vybírat. 8 mší, přes 50 hymnů a žalmů, přes 150 motet, asi 60 šansonů, 70 madrigalů a mnoho dalších instrumentálních děl. A mezi nimi i tento Richard Carr 10. Willaertovu hudbu hraje ansámbl Romanesque.

ze sešitu 4 písní beze slov Felixe Mendelssohna Bartholdyho nám zahraje Walter Gieseking, píseň beze slov číslo 2.

Filmová hudba je určena k dokreslení atmosféry filmového příběhu, jeho textové a obrazové složky. Nesmí být příliš výrazná, komplikovaná a emotivně vypjatá, aby nepůsobila rušivě. Koncertní provádění filmové hudby jakožto autonomního hudebního díla je při vší oblibě u obecného publika neautentické a hodnotově matoucí.

Dmitrij Šostakovič, finále ze svity k filmu Pirogov, opus 76a. Royal Concertgebouw Orchestra řídí Richardo Šaji.

Opery Giuseppa Verdiho jsou pravidelně inscenovány ve všech operních domech světa. Díky jejich kvalitě je totiž neustálý posluchačský zájem zaručen. A těžko najdete scénu, která by někdy, ale spíš opakovaně, neinscenovala třeba Aidu. Operu si objednal egyptský vícekrál a milovník opery Ismail Pasha jako slavnostní dílo v době otevření Suezského průplavu. Premiéra v roce 1870 byla dalším z Verdiho triumfů. Jako v řadě dalších oper, i zde jde o volbu mezi láskou a životem. Zde vojevůdce Radames volí lásku k dceři etiopského krále, otrokyni Aidě, a platí za to životem stejně jako ona. V prvním dějství napsal Verdi Radamesovi překrásnou jímavou tenorovou árii Celeste Aida, nebeská Aido. A my si ji poslechneme v podání Joseho Carrerase a vídeňských filharmoniků s Herbertem von Karajanem.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Dobrý den, milí posluchači. Vítejte u poslechu výběru nahrávek klasické hudby, který pro vás připravil a od mikrofonu zdraví Robert Škarda. Těšit se můžete na hudbu například od Mozarta, Beethovena, Dvořáka nebo Janáčka a také renesanční a barokní instrumentální hudbu. A nejprve zamíříme do doby klasicko-romantické. Seznámíme se se skladbou z roku 1827 od švédského skladatele France Berwalda, svého času prvního houslisty u dvorního orchestru ve Stockholmu. Koncertní kus pro fagot a orchestr o třech větách zahraje Klaus Thunemann a Akademie svatého Martina. Řídí Neville Marriner.

To byl koncertní kus pro fagot a orchestr od France Berwalda. Hrál fagotista Klaus Tunemann, Akademii svatého Martina řídil Neville Mariner.

Milí posluchači, v následujících minutách zavítáme do doby 16. a 17. století. Zvu vás k poslechu pásma instrumentálních skladeb z renesančních a barokních sbírek z Itálie, Španělska a dokonce z Peru. Tuto možnost nám dává nahrávka souboru Hesperion 21 s uměleckým vedoucím Jordi Savalem. Ve skladbách různých autorů, mezi nimiž najdeme i řadu anonymů, uslyšíme historické nástroje, violu da gamba, barokní housle, kytaru, harfu, violone, varhaní pozitiv, čembalo a také bicí nástroje.

0: To bylo pásmo instrumentálních skladeb 16. a 17. století z renesančních a barokních sbírek z Itálie, Španělska a Peru. Hrál soubor Hesperion 21 s uměleckým vedoucím Jordi Savalem.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Opera Sedlák kavalír je nejznámějším dílem Pietra Mascagniho. Je typickou ukázkou italského operního verismu 19. století. Směru, který na jeviště uvedl příběhy ze současnosti a postavy z nejnižších sociálních vrstev. Cavalleria Rusticana neboli Sedlák kavalír líčí tragický příběh ze sicilské vesnice, v kterém hrají hlavní roli vášeň, nevěra a žárlivost. V roce 1888 s ní Mascagni zvítězil v soutěži pro mladé skladatele o nejlepší jednoaktovou operu. Ze Sedláka kavalíra jsou nyní připraveny 4 výstupy, tak jak je v roce 2017 společně nahráli sopranistka Angela Georgiou jako vesnická dívka Santuca a tenorista Josef Kaleja jako voják Turidu. Orchestr PKF Prague Philharmonia řídí Emmanuel Viom.

To byly čtyři výstupy z jednoaktové opery Sedlák kavalír od Pietra Mascagniho. Přednesli nám je sopranistka Angela Georgiou, tenorista Joseph Kaleja a orchestr PKF Prague Philharmonia s dirigentem Emanuelem Viomem.

Jan Křtitel Jiří Neruda byl českým skladatelem, houslistou a sbormistrem, který za svého života působil v Praze a Drážďanech. Svůj koncert S-dur určil Neruda baroknímu nástroji Corno da Caccia a inspirací pro jeho vznik mu pravděpodobně byli drážďanští virtuózové na Lesní roh. Dnes však tento koncert patří do repertoáru trumpetistů. Teď nám zahraje Nerudův koncert S-dur na trubku Jiří Houdek za doprovodu členů Symfonického orchestru Českého rozhlasu a čembalistky Edity Keglerové. Diriguje Vojtěch Spurný.

0: To byl koncert S-dur pro trubku, smyčce a basso continuo Jana Křtitele Jiřího Nerudy. Hrál Jiří Houdek a členové Symfonického orchestru Českého rozhlasu s čembalistkou Editou Keglerovou. Dirigentem nahrávky byl Vojtěch Spurný.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Milí posluchači, programem stanice D-dur vás provází Robert Škarda. Moravské dvojzpěvy začal Antonín Dvořák komponovat v 70. letech 19. století. Z podnětu pražského vlastence a mecenáše Jana Nefa. V jehož rodině působil jako učitel hry na klavír. Dvořák využil texty ze sbírky Františka Sušila, Moravské národní písně, které opatřil novou hudbou bez vazby na původní nápěvy. Kompozice trvala Dvořákovi necelé 3 roky. Tiskem vyšly dvojzpěvy v Praze v roce 1876. Výběr z moravských dvojzpěvů zaspívají Bambíny de Praga se sbormistrem Bohumilem Kulinským a klavíristkou Ludmilou Čermákovou.

Bambini di Praga se sbormistrem Bohumilem Kolínským a klavíristkou Ludmilou Čermákovou přednesli výběr z moravských dvojzpěvů od Antonína Dvořáka.

Milí posluchači, v následujících minutách se zaměříme na klavírní dílo Leoše Janáčka a společně se vydáme po zarostlém chodníčku. Tento cyklus drobných skladeb začal Janáček komponovat v roce 1901, původně pro harmonium. Definitivní podoba díla však vyšla až o 10 let později, a to jako cyklus 15 drobných skladeb pro klavír, rozdělených do 2 řad. Z Janáčkova cyklu Po zarostlém chodníčku si poslechneme řadu první. Jejíž 10 částí nese také programní názvy. Na klavír hraje Ivo Kahánek.

0: Klavírista Ivo Kahánek dohrál první řadu klavírního cyklu Po zarostlém chodníčku od Leoše Janáčka.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Milí posluchači, programem na stanici D-dur vás provází Robert Škarda. U klavíru pro následující minuty ještě zůstaneme, tentokrát však s orchestrálním doprovodem a nahlédneme do tvorby Ludwiga van Beethovena. Koncert pro klavír a orchestr číslo 4 opus 58 Beethoven dokončil v roce 1806 a sám ho premiéroval jako solista o dva roky později ve Vídni. Třívětý koncert v tónině G-dur věnoval Beethoven svému příteli a mecenáši arcivévodovi Rudolfovi, jenž byl sám nadaným hudebníkem a Beethovenovým žákem ve hře na klavír. Čtvrtý klavírní koncert Ludwiga van Beethovena si poslechneme v interpretaci kanadského klavíristy Glena Goulda a New Yorkské filharmonie zařízení Leonarda Bernsteina. Nahrávka vznikla v roce 1961.

0: Koncert pro klavír a orchestr číslo 4 G-dur Ludwiga van Beethovena hráli Glenn Gould na klavír a New Yorkská filharmonie pod taktovkou Leonarda Bernsteina.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Flétnový koncert číslo 3 C-dur Wolfganga Amadea Mozarta je jedním ze tří kvartetů psaných pro holandského flétnistu Ferdinanda de Jana. Sbírka patří bez pochyby k nejvýznamnějším dílům tohoto žánru. Kvartet číslo 3 dokončil Mozart pravděpodobně v letech 1781 až 82. Kvarteto C-dur má dvě věty. Po živé allegrové větě v sonátové formě následuje série variací. Každý ze čtyř nástrojů má svou sólovou variaci. Uslyšíme i zasněnou pomalou část nebo bezstarostný menuet a skerco. Mozartův kvartet pro flétnu, housle, violu a violončelo číslo 3 C-dur zahraje flétnistka Christel Reino a ensemble Elios.

To byl kvartet číslo 3 C-dur pro flétnu, housle, violu a violončelo od Wolfganga Amadea Mozarta. Hráli flétnistka Christel Reino a ansámbl Elios.

A naší poslední zastávkou tohoto vysílacího bloku bude Itálie. Giuseppe Saverio Mercadante byl v 19. století především operním skladatelem a vedle Belliniho, Rossiniho nebo Donizettiho jeden z Verdiho předchůdců. Nyní se však obrátíme k Mercadantově instrumentální hudbě, neboť zazní jeho dvouvětý koncert pro klarinet a orchestr číslo 2 B-dur opus 101 z roku 1838. Představí se nám klarinetista Gianmarco Cassani. Orchestra Sinfonica di Roma řídí Francesco Lavecchia.

Gianmarco Cassani na klarinet, Orchestra Sinfonica di Roma a dirigent Francesco Lavecchia dohráli koncert pro klarinet a orchestr číslo 2 B-dur opus 101. Jeho autorem je italský skladatel 19. století Saverio Mercadante. Touto skladbou také končí na stanici D-dur vysílací blok, kterým vás provázel a od mikrofonu se loučí Robert Škarda.

Prožijte neopakovatelný zážitek pod širým nebem. Zveme vás na hvězdně obsazenou prodanou nevěstu ve zkrácené koncertní úpravě s Kateřinou Kněžíkovou, Adamem Plachetkou, Danielem Matouškem a dalšími. Těšte se na orchestr a sbor Národního divadla pod taktovkou Roberta Jindry v originální scénické režii Michala Cabana. V sobotu 29. srpna večer na zámku Liteň nedaleko Karlštejna. Vstupenky v síti Ticketportal. Více na zamekliteň.cz.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Vážení a milí posluchači, nerušený poslech digitální stanice D-dur vám přeje a hudbu vybírá Robert Škarda. V následujícím čase uslyšíme hudbu 18. až 20. století, a to od Georga Friedricha Händla, Antonína Dvořáka, Francise Poulenca a Wilhelma Friedemanna Bacha. Začneme koncertem D-dur pro flétnu, smyčce a basso continuo, posledně jmenovaného skladatele, nejstaršího syna Johanna Sebastiana Bacha, narozeného v roce 1710 ve Výmaru. Odkaz Wilhelma Friedemanna Bacha zahrnuje zejména duchovní kantáty a instrumentální hudbu. Flétně věnoval několik sonát a duet a také jeden solový koncert. Třívětý flétnový koncert D-dur vznikl pravděpodobně v roce 1775 v Berlíně, kde Wilhelm Friedemann Bach působil na sklonku svého života. Na flétnu hraje Christian Gurtner za doprovodu orchestru Vídeňské akademie pod vedením Martina Haselbecka.

Flétnista Christian Gurtner a orchestr Vídeňské akademie pod vedením Martina Haselbecka dohráli koncert D-dur pro flétnu, smyčce a basso continuo Wilhelma Friedemanna Bacha.

Balet Laně Francise Poulenca byl poprvé proveden ruským baletem Sergeje Djagileva v roce 1924 v Monte Carlu. Stal se nejznámějším dílem tohoto francouzského komponisty a člena skladatelské skupiny Pařížská šestka. Hudba baletu je jasná, průzračná a posluchačsky přístupná, stylově řazena k neoklasicismu, jednomu z dobových kompozičních proudů. Orchestrální svitu z baletu Laně, kterou si poslechneme, vytvořil Poulenc později v roce 1948 a obsahuje 5 částí: rondo, adagietto, rek mazurku, andantino a finále. Hraje orchestr Pařížské konzervatoře, řídí Georges Prêtre.

V roce 1712 vydal hamburský radní a básník Bartold Heinrich Brockes libreto pašijového oratoria Příběh Ježíše, který trpěl a zemřel za hříchy světa. Na text vzniklo hned několik hudebních zpracování, z nichž nejznámější již jsou díla Telemana a Händla. My se obrátíme k dílu Georga Friedricha Händla. Jehož Brockesovy pašije byly poprvé provedeny v Hamburku v roce 1719. Rozsáhlé kontemplativní dílo pro vokální solisty, sbor a instrumentální ansámbl si poslechneme ze studiové nahrávky souboru Arcangelo z roku 2020. Pod vedením Jonathana Cohena se připojili baritonista Konstantin Krimel jako Ježíš, sopranistka Sandrine Pio jako dcera Sionská a tenorista Stuart Jackson jako evangelista.

Trug und zog ihm drauf seine eigene Kleider an und

0: Na stanici D-dur Českého rozhlasu dozněly Brokesovy pašije, oratorium pro sóla, sbor, orchestr a basso continuo od Georga Friedricha Händla. V příběhu Ježíše, který trpěl a zemřel za hříchy světa, zpívali baritonista Konstantin Krimmel, sopranistka Sandrine Pio, tenorista Stuart Jackson a další solisté. Vokálně instrumentální soubor Arcangelo řídil Jonathan Cohen.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Milí posluchači, od barokního oratoria se nyní přeorientujeme ke komorní hudbě 19. století. Z roku 1880 pochází sonáta F-dur pro housle a klavír opus 57 Antonína Dvořáka. Dvořák ji napsal ve stejné době jako svůj slavný houslový koncert A-mol a jde o jeho jediné dochované dílo s názvem sonáta. Její první věta zabírá téměř polovinu celkové stopáže skladby. Doplňují ji druhá lyrická část a třetí věta ve folklorně tanečním duchu. Houslovou sonátu F-dur Antonína Dvořáka zahrají Bohuslav Matoušek na housle a Petr Adamec na klavír.

Dozněla sonáta F-dur pro housle a klavír opus 57 Antonína Dvořáka. Hráli houslista Bohuslav Matoušek a klavírista Petr Adamec. To byla také závěrečná skladba hudebního programu, kterým vás provázel a od mikrofonu se loučí Robert Škarda.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
2: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
0: A teď dotek Bachova génia. Hodiny a dny doslova bychom mohli naslouchat hudbě kantát, které Johann Sebastian Bach napsal jen ve svém lipském období. K jeho úkolům kantora zde patřilo kromě komponování i provádění hudby při různých událostech města a organizování hudebního provozu ve čtyřech hlavních městských kostelech i povinnost související s postem kantora ve škole svatého Tomáše. Od roku 1723, kdy byl Bach jmenován kantorem v Lipsku, zde vzniklo obrovské množství duchovních i světských kantát a motet pro všechny příležitosti a církevní svátky. Mimo jiné 5 kompletních cyklů kantát pro celý církevní rok. My nahlédneme do kantáty Wir danken dir Gott, děkujeme ti Bože, děkujeme ti, Bachův katalog BVV 29. Symfonii z kantáty zahraje italský ansámbl Academia Byzantina, který vede čembalista Ottavio D'Antone.

Václavu Janu Tomáškovi se v Praze na počátku 19. století přezdívalo hudební papež Prahy. Byl to pedagog, klavírista, skladatel, ale především osobnost, u níž si v Praze té doby podávali dveře nejvýznamnější hudební postavy té doby, které do Prahy zavítali. Tomáškův názor rezonoval pražským tiskem a na Tomáškových salonech zněly především Tomáškovy skladby. Například takový Král duchů, Erl König, píseň na Goethův text, je skutku pozoruhodné dílo. Poslechněte si, jak je zpívá Renata Pokupič, již doprovází klavírista Roger Vignolet.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
0: Antonín Reicha, finále z oktetu S-dur pro dechové a smyčcové nástroje opus 96. Hraje soubor Consortium Classicum.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
0: Tenorista Miroslav Kopp teď bude na chvíli ovčákem Jirkou, který v prvním dějství opery Antonína Dvořáka Čert a Káča opouští vesnickou zábavu, ještě předtím, než se na ní objeví Káča i Čert Marbuel. Jirka i v neděli musí u správce pracovat, a tak, ač nerad, loučí se, muzikanti ho vyprovázejí a na cestu mu hrají jeho nejoblíbenější písničku Já ubohej ovčáček, ztratil jsem tři ovce. S Miroslavem Kopem zpívá Kýnův smíšený sbor, diriguje Zdeněk Košler.

Německý barokní mistr Georg Philipp Telemann byl ve své době mnohem slavnější než jeho současník Johann Sebastian Bach. Dnes se to zdá téměř neuvěřitelné, ale je to tak. A zase Bach jakoby dnes zcela zastěňoval Telemana, což je ale škoda. V Telemanově hudbě je skryto nekonečné množství půvabů. Poslechněme si teď jako důkaz třeba finální větu Telemanova violového koncertu G-dur. Hrají Florian Deutter a muzika Antiqua Köln. Provedení řídí Reinhard Gebl.

0: Arpeggio je akord zahraný tak, že jeho tóny nezazní současně, ale postupně, od nejhlubšího k nejvyššímu nebo naopak. Český výraz pro arpeggio je rozložený akord. Je to prostředek, který nejlépe sluší harfě, třeba na začátku mé vlasti, anebo klavíru.
1: Hvězdná portugalská klavíristka Maria João Pires patří k nejuznávanějším interpretkám mozartovského klavírního repertoáru, za nějž byla také několikrát oceněna. Ale skvěle hraje i romantické mistry. Takto například známou arabesku C-dur Roberta Schumana.

Schumannovu arabesku C-dur hrála Maria João Pires. Ludwig van Beethoven, třetí věta, molto allegro, rondo, z koncertu pro klavír a orchestr číslo 2, B-dur opus 19. Hraje Steven Lubin, Akademie staré hudby je řízena Christopherem Hogwoodem.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
1: Henry Purcell, sonáta číslo 11, F-moll, hraje The Purcell Quartet.

Génius, který podobně jako Mozart už v dětství cestoval po Evropě, byl oslavován jako skladatel a považován za jednoho z nejlepších evropských klavíristů své doby. Johann Nepomuk Huml. 2 roky byl Mozartovým žákem a po Mozartově smrti sám učil Mozartova syna France Xavera. No a my si teď dopřejeme jiné humlovsko-mozartovské spojení, totiž Humlovu fantazii pro klavír C-dur, napsanou na motiv árie Figara z prvního dějství Mozartovy opery Figarova svatba. Hraje japonská pianistka Madoka Inui.

V mládí vlámský hudebník 16. století Orlando de Lasso procestoval celou Itálii, aby se kolem roku 1556 usadil v Baborsku a díky rychlému šíření svých děl po celé Evropě se stal jedním z nejoslavovanějších skladatelů té doby. Psal madrigaly, šansony i díla duchovní, ale také třeba pijácké popěvky a písně komické. A jedna z nich je před námi, přičemž lze říci, že pro svůj půvab i přístupnost chybí v repertoáru málo kterého, byť amatérského pěveckého sboru. Matona mia cara, má milá paní. Text má být písní jakéhosi německého vojáka, který téměř neumí italsky. Text je dost obtížný na překlad a skrývá řadu jazykových hříček i lehtivých dvojsmyslů vojáka dvořícího se neobratně dámě svého srdce. Tady je z pera Orlanda de Lasso, ta populární kancona, již zpívají pánové z The Hilliard Ensemble.

Regina Angelorum ze Zelenkových loretánských litanií je extrovertní tenorovou árií v podání Christopha Pregardiena. Řídí Frieder Bernius.

Wolfgang Amadeus Mozart, první věta ze symfonie číslo 28 C-dur, Kechlův seznam 200. The English Concert řídí Trevor Pinnock.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
0: Dmitrij Šostakovič, valčík z hudby k filmu Sofia Petrovskaja, opus 132 Šostakovičův. Royal Concertgebouw Orchestra řídí Ricardo Chailly.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem. Claudio Monteverdi byl završitel hudební renesance a iniciátor slohu barokního. Jeho žalm Cantate Domino zpívá sbor Westminsterské katedrály.

Petr Ilič Čajkovský, květinový valčík z baletu Louskáček. Vídeňské filharmoniky řídí James Levine.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: Francouzský barokní mistr François Couperin proslul nejprve jako fenomenální varhaník. Záhy svým věhlasem předstihl svého strýce, renomovaného skladatele Louise Couperina. I proto se dodnes mladšímu Françoisovi přezdívá Le Grand, ten velký. Jestli dnes Françoise Couperina spojujeme s nějakým nástrojem, je to čembalo, které jednak bravurně ovládal, jednak pro ně napsal mnoho děl a ta uchvacují stále nové a nové generace interpretů i posluchačů. Toto je například líbezné Rondo B-dur v nahrávce Nicolase McGigina.

Josef Haydn, árie z opery Orlando Palladino. Zpívá Thomas Quasthoff, freiburský barokní orchestr řídí Gottfried von der Goltz.

Scherzo je skladba v rychlém třídobém metru a nejčastěji tvoří druhou nebo třetí větu symfonie, v níž, počínaje Beethovenovými symfoniemi, nahradilo pomalejší menuet. Scherzo mívá žertovný charakter a jeho prostřední, pomalejší část se nazývá trio. Scherzo ze symfonie číslo 3 Es-dur Eroica Ludwiga van Beethovena. Hraje na dobové nástroje orchestr revoluční a romantický, řídí John Eliot Gardiner.

Karl Černý. To je jméno, které většina mladých pianistů asi nemá příliš v lásce, protože to znamená hodiny a hodiny prstových cvičení nebo etid. Tento žák Beethovena a učitel Lista, proslulý interpret Beethovenových děl, který se ovšem dráhy klavírního virtuóza vzdal a věnoval se pedagogice a kompozici, napsal stovky skladeb všech druhů. Ovšem výjima zmíněných cvičení se hrají jen málo. Škoda. Takové rondoletto concertant pro flétnu a klavír D-dur by mohlo koncertní programy zdobit velmi pěkně. Hrají dva japonští interpreti, flétnista Kazunori Seo a klavírista Makoto Ueno.

Katalog děl barokního velikána z Itálie Antonia Vivaldiho čítá přes 800 položek. Nejobsáhlejší část tvoří koncerty a je to pochopitelné. Vivaldiho angažmá v benátském sirotčinci Ospedale della Pietà, němž byly mimořádně hudebně nadané dívky, si přímo říkalo o díla, která by dívky mohly provozovat. A skutečně se tak dělo. Ať už společně studovali duchovní díla, opery nebo jednotlivé instrumentalistky, sólové koncerty. Hráli prakticky na všechny nástroje, smyčcové i dechové. A tak je docela možné, že i slavný Vivaldiho trubkový dvojkoncert měli poprvé v historii v ruce tyto dívky. Nám ale jásavou první větu z koncertu C-dur s fanfárovým leskem zahrají pánové, dva výteční britští trumpetisté Crispian Steele Perkins a Michael Meeks. City of London Symphonia řídí Nicholas Kremer.

Vynikajícím melodikem byl Franz Schubert. V jehož tvorbě se hudební vývoj posunul od klasicismu k romantismu a jehož dílo, byť bylo skončeno skladatelovou smrtí v pouhých 31 letech, patří dodnes k nejuváděnějším. Milují je klavíristé, hráči komorních ansámblů a také zpěváci, protože právě ve zpívané poezii byl Schubert mistrem nad mistry. Sopranistka René Flemingová teď zaspívá jeho Haydn Röslein o růžičce na poli na slova velkého Goethe. Klavír Christoph Eschenbach.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem. Česká filharmonie a její dlouholetý šéf-dirigent Václav Neumann nás v zápětí pozvou do opery, do příběhu o chytrém ovčákovi Jirkovi, drze prostořeké Káče, který vychází z jedné z pohádek Boženy Němcové. Ano, Čert a Káča, předposlední Dvořáková opera před Rusalkou, komponovaná po návratu z Ameriky nejoslavovanějším světovým skladatelem, mistrovské dílo a podaří-li se inscenace, tak také skvělá efektní podívaná. V každém případě hudba je na výsost vynikající, což nám teď dokážou čeští filharmonikové, kteří zahrají předehru, která otevírá třetí jednání pohádkové opery Antonína Dvořáka Čert a Káča.

Jedním z nejznámějších a nejoceňovanějších polských skladatelů 20. století a současnosti je bezesporu Krzysztof Penderecki, narozený v roce 1933. Od avantgardní tvorby, pro níž dokonce vynalezl vlastní notaci, přes elektronickou hudbu a seriální techniky se postupně v polovině 70. let dopracoval k zásadnímu obratu ve své tvorbě, přiklonil se k baroku a neoklasicismu a začal pro mnohé hovořit srozumitelnějším hudebním jazykem. Je autorem oper, četných hlubokých duchovních děl, koncertů, sborů, písní, orchestrálních kompozic a také mnoha filmových partitur, třeba k filmu Katy režiséra Vajdy. Mimořádně dlouhý je seznam ocenění, která Penderecký za svou tvorbu získal, a hojně se věnuje také dirigentské činnosti. My teď nahlédneme do Pendereckého opery Ztracený ráj, zkomponované na motivy básně Johna Miltona v druhé půli 70. let. Najdeme v ní i toto adagietto, které hraje symfonický orchestr Polského rozhlasu a televize a řídí Antony Witt.

Melodie je technicky vzato sled tónů, jež svazuje jistá hudební logika. Melodie ale není tak jednoduchý fenomén, má vnitřní strukturu a také svá pravidla, která lze porušit, ale ne ignorovat. Některé melodie jsou prosté jako lidová písnička, jiné se klenou do monumentálního oblouku. Melodie je velký nosič emocí, z čehož těžili hlavně romantici. Wolfgang Amadeus Mozart, árie Fernanda z prvního dějství opery Così fan tutte. Zpívá Alfredo Kraus, londýnský filharmonický orchestr řídí Karl Böhm.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Mahlerova hojně uváděná první symfonie D-dur, zvaná Titán, měla v prvních verzích 5 vět. Teprve později Mahler jednu část vypustil a symfonie má finální verzi 4větou, tak jak ji slýcháme z koncertních síní. Ale přesto se tu a tam ona výjimutá, původně druhá věta, Blumine, hraje. A to díky tomu, že její partitura byla objevena ve Spojených státech amerických v roce 1966. Už o rok později onu větu uvedl Benjamin Britten. Následující rok zazněla symfonie s 5 částmi. Ale vzhledem k tomu, že Mahler symfonii Titán autorizoval toliko jako 4větou, jde spíše o raritní provedení i nahrávky. Muzikologové se dodnes přou, co je správné. A nebo se květinová líbezná kvazi serenáda v C-dur Blumine hraje na závěr symfonie, a nebo úplně samostatně, jako teď u nás na D-dur. Blumine, původní druhá věta první symfonie D-dur Gustava Mahlera, Atlantský symfonický orchestr, trumpetista Christopher Martin a dirigent Joel Levy.

I mezi starými mistry před 4-5 staletími byli tací, kteří se vymykali běžné hudební produkci té doby. Tak například takový Carlo Gesualdo z Venosi, šlechtic, vzdělanec a nadšený hudebník, který svůj temperament promítl i do madrigalů, které s takovou vášní komponoval. Je v nich na 16. století nezvykle mnoho disharmonií, disonancí, chromatiky i emocí. Gesualdovi současníci byli až šokováni jeho hudebním rukopisem. My jsme jim stále znovu fascinováni, stejně jako byl třeba Igor Stravinský. Poslechněme si milostný madrigal Carla Gesualda Donna se manči dete z roku 1595 v podání souboru Delicie Musicae a čembalistky Carmen Leoni.

Walter Gieseking nám zahraje píseň beze slov Felixa Mendelssohna Bartholdyho číslo 6 ze sešitu 3.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
0: Do rudolfínské Prahy míříme teď za Karlem Leutonem, vlámským varhaníkem a skladatelem, který ovšem strávil většinu života ve službách habsburských císařů. Nejprve u Maximiliána II. Ve Vídni a pak u Rudolfa II., který dvůr přenesl do Prahy. A Karl Leuton u nás jako dvorní varhaník a dvorní skladatel strávil 40 let a v Praze i zemřel. Vybíráme z jeho díla Credo, vyznání víry, ze slavnostní mše na počest jeho císařské milosti Rudolfa II. Pro smíšený sbor a varhany. Zpívá sbor Fraternitas Literatorum, na varhany hraje Martin Horina.

Jeden z nejgeniálnějších skladatelů všech dob, Ludwig van Beethoven, napsal toliko jednu operu, Fidelia. A jak to tak u Beethovena bývá, je to chvalospěv na svobodu ducha. Na žádném jiném díle nepracoval Ludwig van Beethoven tak dlouho, 12 let. Dokonce pro každé přepracování vytvořil novou předehru. A není bez zajímavosti, že Beethovenova zpěvohra měla světovou premiéru pouhých 12 dní před bitvou tří císařů u Slavkova. Konala se totiž 20. listopadu 1805 v divadle na Vídeňce. Její název se spolu s kompozičními úpravami v příštích 9 letech častokrát proměňoval, až se ustálil na titulu Fidelio. A toto je jeho předehra. Gewandhaus Orchestr Lipsko a Kurt Mazur.

toto poznat. Připomeneme si teď výtečný sborový zpěv Kýnových komorních sólistů a sbormistrovský fenomén Pavla Kýna. A sice v repertoáru staré hudby, v nahrávce moteta vlámského mistra 16. století, dlouholetého dvorního hudebníka habsburského císaře Maximiliána II. Ve Vídni i v Praze, Filipa de Monté. Tak krása vokální polyfonie, Kýnovi komorní sólisté a moteto Quasi cedrus exaltata sum.

Jean-Baptiste Lully, Pochod z komedie Měšťák šlechticem. Hraje londýnský hobojový band, řídí Paul Goodwin.

Překrásné vyznání lásky přináší báseň Widmung německého básníka Friedricha Rickerta, který ní oslovuje svou lásku mnoha výrazy od má duše, mé srdce, má rozkoši, má bolesti až k finálním můj strážný anděli, mé lepší já. A což teprve, když tento text zní v hudbě Roberta Schumana. Věnování z cyklu Myrty zpívá sopranistka Barbara Bony, hraje Vladimír Aškenázy.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
0: Bohuslav Martinů a finální věta z jeho koncertína pro klavír a orchestr. Hraje Emil Leichner, Českou filharmonii řídí Jiří Bělohlávek.

0: Wolfgang Amadeus Mozart, anebo Mozart, pokud to chcete vyslovovat po Německu a Rakousku, přivedl na vrchol sloh zvaný hudební klasicismus. V něm je lecos svázáno pravidly, tradicemi a estetickými zásadami. A aniž by je Mozart porušoval, dokázal z nich vytěžit maximum. Mozarta musíte poslouchat tak, že nevěnujete pozornost jen hlavní melodii, ale je třeba vnímat i to, co se děje pod ní, tedy doprovod, jaksi spodní vrstvu, proměny jejich barev, rytmu. Ve vrcholných operách, tedy ve Figarově svatbě, Così fan tutte a Don Giovanni, dokázal Mozart vlastně jako první pracovat s psychologií postav, které občas zpívají něco jiného, než si myslí ve skutečnosti. Mozart je prý nejnebezpečnější autor pro jízdu v autě. Buď příliš odvádí pozornost, nebo vede řidiče k přílišné relaxaci.
1: Mozartova první opera, psaná po roztržce se salzburským arcibiskupem ve Vídni z pověření císaře Josefa II., totiž Singspiel Únos ze Serailu, zaznamenala při premiéře v Burgtheatru v létě 1782 veliký úspěch. Jistě i díky skvostnému obsazení. V hlavních rolích zpívaly nejzářivější hvězdy tehdejší Vídně. Konstancí například byla zbožňovaná Katerina Cavalieri. Nám její árii ze druhého dějství, kdy se odmítá podvolit Pašovi Selimovi a raději chce být mučena a zemřít, než se vzdát milovaného Belmonta, zaspívá americká sopranistka Sylvia McNair za doprovodu Akademie svatého Martina a zařízení Syra Nevilla Marinera.

0: Dozněla symfonie číslo 2 B-dur opus 4 od Antonína Dvořáka. Českou filharmonii řídil Jiří Bělohlávek.
1: Český rozhlas D-dur. Klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Na závěr našeho vysílacího bloku si krátce ještě připomeneme tvorbu Bedřicha Smetany, a to v oboru sborového zpěvu. V 19. století byl sborový zpěv významnou součástí českého hudebního života. Sám Smetana byl v 60. letech sbormistrem pěveckého sboru Pražský hlahol. Po návratu ze Švédska se věnoval také vlastní sborové tvorbě. Za okamžik zazní dva Smetanovy mužské sbory na slova Josefa Srba de Brnova. Nejprve to bude oslavná Naše píseň z roku 1883 a poté Modlitba z roku 1880. Druhá kompozice je koncipována jako modlitba za národ a vrcholí slovy Uveď nás ve slávy chrám. Pražský filharmonický sbor řídí Josef Veselka.

To byly dva mužské sbory a kapela Naše píseň a modlitba od Bedřicha Smetany. Členy Pražského filharmonického sboru řídil Josef Veselka. To byla poslední část našeho večerního vysílání. Dobrý poslech stanice D-dur přeje Robert Škarda.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Vážení a milí posluchači, nerušený poslech digitální stanice D-dur vám přeje a hudbu vybírá Robert Škarda. V následujícím čase uslyšíme hudbu 18. až 20. století, a to od Georga Friedricha Händla, Antonína Dvořáka, Francise Poulenca a Wilhelma Friedemanna Bacha. Začneme koncertem D-dur pro flétnu, smyčce a basso continuo, posledně jmenovaného skladatele, nejstaršího syna Johanna Sebastiana Bacha, narozeného v roce 1710 ve Výmaru. Odkaz Wilhelma Friedemanna Bacha zahrnuje zejména duchovní kantáty a instrumentální hudbu. Flétně věnoval několik sonát a duet a také jeden solový koncert. Třívětý flétnový koncert D-dur vznikl pravděpodobně v roce 1775 v Berlíně, kde Wilhelm Friedemann Bach působil na sklonku svého života. Na flétnu hraje Christian Gurtner za doprovodu orchestru Vídeňské akademie pod vedením Martina Haselbecka.

Flétnista Christian Gurtner a orchestr Vídeňské akademie pod vedením Martina Haselbecka dohráli koncert D-dur pro flétnu, smyčce a basso continuo Wilhelma Friedemana Bacha.

Balet Laně Francise Poulenca byl poprvé proveden ruským baletem Sergeje Djagileva v roce 1924 v Monte Carlu. Stal se nejznámějším dílem tohoto francouzského komponisty a člena skladatelské skupiny Pařížská šestka. Hudba baletu je jasná, průzračná a posluchačsky přístupná. Stylově řazena k neoklasicismu, jednomu z dobových kompozičních proudů. Orchestrální svitu z baletu Laně, kterou si poslechneme, vytvořil Poulenc později v roce 1948 a obsahuje 5 částí: rondo, adagietto, rek mazurku, andantino a finále. Hraje orchestr Pařížské konzervatoře, řídí Georges Prêtre.

V roce 1712 vydal hamburský radní a básník Bartold Heinrich Brockes libreto pašijového oratoria Příběh Ježíše, který trpěl a zemřel za hříchy světa. Na text vzniklo hned několik hudebních zpracování, z nichž nejznámější již jsou díla Telemana a Händla. My se obrátíme k dílu Georga Friedricha Händla. Jehož Brockesovy pašije byly poprvé provedeny v Hamburku v roce 1719. Rozsáhlé kontemplativní dílo pro vokální solisty, sbor a instrumentální ansámbl si poslechneme ze studiové nahrávky souboru Arcangelo z roku 2020. Pod vedením Jonathana Cohena se připojili baritonista Konstantin Krimel jako Ježíš, sopranistka Sandrin Pio jako dcera Sionská a tenorista Stuart Jackson jako evangelista.